נגד ה-DLR, דבלת לי הנום יוקעודו. יוקסה בן אדם דהיר מיהם, יעג'ענם יוקמודו. תיקיק סגי שיגתי סמם רבט, אין היסם אסקודיאטו. Hogy az vidám szeműs, vékony szemöldökű, kegyes rabja nem vagyok, s hogy ember sem vagyok, s lelkem is egy szál sincs, talán azt állítjátok. Jine ebrularin kurmiske mánu, a targam zenokú,